0: Heimweh kun i ha di gern udiuko alles al Konzert sin gewisch. A questau al gewisch de Liefetz de Domet, elos li dau la familie, si su fauns kun partenaries a beadies, ed ein spezial al om, che sedi a tron se quelm. So, ein Quaizettel, Chanta Ako, ein mir Schattler. Nus mein Wiener Wauntier, Anna-Maria Vinzenz, die ist der Wiedi.
1: Ja, Pilgi.
0: Wie ist
1: die? Ja, ich bin zuletzt an meiner Karafee, ich schaue der Wauen. Letzte Wiedio, ich fahre sich gerade durch die Messie. Ich schaue ich zuletzt an meiner Mietze. Ich bin auch ein bisschen knuschen bei euch. Aby tu jsem na to hojen, když je ta kancun, která šila z domu, že se je neparelos, ale už ani když je on manželat, a teď šoké on. Proto když jsem knoš madrůj, že mám nájem, já se jinou kde volá kijin, a ten si ty skvěle ten ráda vám.
0: Šambul mají na prominenta.
1: Oh, šambul mají na. Já pečím jim pergabot, telefon, celá malou stojí, ne, jen mi. Oh, ty jsi bušta, já budu tu muzika. Na, to je top, že? Já tě víš, v kterým balečce dí, a co to bíl, a to kvěstka to je rádio, i kvěstka na tím rádio, a by měla kázu to je kvěstka.
0: A vůz vás dí vyžal Nino de Angelo, kun jenzajc fone den grace fečpels, salic, a bien vědioc.
1: En grace.
0: Adia.
1: A to bíl na kvěra.
0: En grace.
1: Ok, merci, a bien.